0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Ahora muchachos!

Vypni hlavu, zapni nás.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: ty posloucháš. Jsme tým.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

ztratím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

ještě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB.
7: Radio MB.

0: Žena šedá jako pondělí, plod smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Rozjezd, od mikrofonu vás zdraví Roman, budeme spolu do 12. hodiny. Co nás dnes čeká? Rozhodně probereme včerejší finále fotbalového mistrovství světa, stálo to za to. V 10 hodin dorazí host, bude to začínající zpěvačka z Mladé Boleslavy, Ela Folprechtová, takže nás čeká krátký rozhovor, no a čeká nás také samozřejmě skvělá muzika, včetně Bezva 90. Tak si pondělí užívejte, ať už děláte cokoliv, ať u vás vládne velká pohoda.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

Dopoledne to byl zase včera zápas. Nepadlo teda tolik gólů jako v souboji o třetí místo, ale i tak dalo se na to koukat. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentínu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Jihoamerický tým hrál od třetí minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernandéze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Argentina nevyslala na golmana soupeře za celý zápas jedinou přímou střelu a Marcos Senesi a Giuliano Simeone v závěru neproměnili velké šance. Také se nám to v závěru trošku popralo, ale nic hrozného. No a Španělsko v základní době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo nový evropský rekord. Argentina na mistrovství světa prohrála po sérii 13 výher. Takže gratulace do Španělska, mistrovství světa nám končí. No a brzo začne zase liga. Ano, už tuto sobotu nás čeká první kolo. Pozvánku pro vás rozhodně také budu mít. Tak buďte s námi, hezké dopoledne. Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Jak už jsem říkal, fotbalové mistrovství světa je za námi, šampionát ovládlo Španělsko, no a o víkendu se už bude hrát nejvyšší fotbalová soutěž v Česku. V prvním kole na sebe narazí Viktoria Plzeň a Liberec, Zlín přivítá Baník, Teplice Bohemku a Zbrojovka Brno Spartu. Tyto zápasy se budou hrát v sobotu, v neděli pak Slavia přivítá Slovácko, Jablonec hostí Sigmu, Hradec Králové Pardubice, no a Mladá Boleslav se představí na hřišti Artisu Brno. Za chvilku se podíváme na dnešní počasí.
1: Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes bude oblačnost proměnlivá, pouze ojediněle čekejme přeháňky a teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia. Čekejme i 10. hodinu, bude to za chvilku, no a po 10. hodině nás čeká rozhovor, do studia dorazí Ela Folprechtová.
0: Rádio MB.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Nenechte si ujít anenskou pouť, která se uskuteční od 24. července do 26. července v Mnichově Hradišti. Na malé i velké čeká spousta zábavy. Těšte se na Luna Park, včetně K2, stánkový prodej, občerstvení, sladkosti, skákadla a trhy.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hodně omladíme. Tohle byl rok 94 a omladíme to díky našemu hostovi, který už je tady. Na řadě je slíbený krátký rozhovor. Takže naším hostem je 18letá začínající zpěvačka a také talentovaná klavíristka, přestože je na začátku své hudební cesty, tak už na sebe výrazně upozornila vítězstvím v soutěži Boleslavsko hledá talent. Svou energií, hlasem a také láskou k hudbě získává stále více posluchačů. No a já jsem rád, že dnes dorazila do našeho studia Ela Folprechtová alias Alien, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
0: Krásný hlas, hned na první dobrou, je to úplně jasný. Tak Eli, můžu ti říkat Eli, nebo chceš, aby ti říkal Alien, jak to bude správně?
1: Klidně Eli, je to
0: klidně
1: úplně Eli,
0: že jo. Tak Eli, ty už jsi byla třeba někde v rádiu, nebo před kamerou jsi byla, to víme,
1: ano,
0: ale
1: ano.
0: I v rádiu už jsi třeba někdy byla?
1: Ne, v rádiu jsem nikdy nebyla.
0: Takže třeba Boleslavská televize, nějaké zkušenosti tam prostě jsou.
1: Ano, ano. Mhm.
0: Tak začneme třeba tím klavírem.
1: Mm-hmm.
0: Kdy ses poprvé posadila ke klavíru? Kdy tam to všechno začalo?
1: Tak úplně poprvé to bylo, než jsem

0: Je to určitě hudba jako taková. Já zpívám vlastně od malička, ale jen tak jako sama pro sebe. Aktivně se teda tomu věnuju 2 roky na Zušce u Nikoly Uramové. Ale hudba pro mě vždycky byla právě ten koníček, kterýmu bych se chtěla věnovat, s tím, že se ale věnuju i plno dalším, jako je malba a kresba. Takže tak.
1: A právě ke klavíru tě přivedl kdo nebo co?
0: Ke klavíru vlastně až ta škola. Mm-hmm. Jinak já jsem dřív se spíš chtěla věnovat kytaře kvůli svému tátovi, který vlastně na kytaru hrál, a od něj jsem i dostala svou první kytaru.
1: Mm-hmm. Ty jsi byla také někde ve sboru nebo rovnou začala solo dráha? Jak to bylo v tvém případě?
0: Začala jsem až solo dráhu, nikdy jsem ve sboru nikam nechodila.
1: Mm-hmm. A nelákalo tě to třeba ani?
0: Jako myslím si, že by to bylo zajímavý, jelikož jsem jezdila na různé tábory a tam jsme měli takový jako zborový chvilky a tak, a bylo to hezký, takový ty dvojhlasy, trojhlasy a takhle, ale spíš mě baví ta solová dráha.
1: Uh-huh. A kolik času třeba dnes tedy věnuješ právě cvičení, právě tomu, aby si se zdokonalila? Jak vypadá v tvém podání právě proces zdokonalování?
0: No, abych řekla pravdu, tak spíš je to takový, že to dělám hodně pro zábavu, takže opravdu jenom jakoby, když se mi vyloženě chce. Samozřejmě teďkonc, když pracuju na svých vlastních písních, tak je to asi aktivnější než dříve, ale pokud je školní rok, tak samozřejmě se tomu věnuju na Zušce, nebo si pak třeba zpívám i doma, snažím se psát vlastní písně, což se mi teda až tak moc nedaří, ale jelikož ta vlastně moja má první písnička byla napsaná Alicí Škochovou, ale jinak se tomu jako věnuju po každý jinak, každý den je to jiné.
1: Mm-hmm. Tak co tě třeba teďka nejvíce jako láká, co by si chtěla v té své kariéře dokázat? Možná trošku předbíhám, já se na to ještě potom budu ptát, mm-hmm, ale kam bys to až chtěla dotáhnout?
0: Tak teď jsem si tak jako usmyslela a zatím se mi to daří, že skládám svou vlastní kapelu.
1: Mm-hmm.
0: Jelikož myslím si, že kapela je něco, co toho zpěváka i tak posune o hodně víc, jelikož jsou to nějaké zkušenosti a mě strašně baví takový ty akce, kdy vlastně máte nějaký ten kontakt s těmi lidmi a mm-hmm, takhle. Takže se teď snažím tohleto dát dohromady. Zatím je to dobrý, už tam máme 4 lidi, ale scháníme bubeníka.
1: Zajímavý. Tak k tomu se ještě dostaneme. Mm-hmm. Jak už jsi říkala, studuješ, ještě jenom nám tedy řekni, co přesně, jak se ti daří právě na škole, jak třeba tam ti vycházejí vstříc.
0: Tak na škole mi vychází vstříc úplně všichni. Studuju na Karmely, na předškolní a mimoškolní pedagogice. Mm-hmm. Jsem teď ve 3. ročníku, nastupuji do 4. ročníku. A myslím si, že se mi daří tak nějak dobře, mm-hmm, některé předměty jsou horší, některé lepší, ale jinak co se týče hudby, tak mi tam všichni vycházejí fakt opravdu hodně vstříc.
1: Ty jsi vyhrála soutěž Boleslavsko hledá talent, jaké byly první pocity po té výhře?
0: Já jsem tomu vůbec nevěřila. Když vlastně vyhlašovali ty místa, tak já jsem vyhlašovali 3., nic, 2., nic, a pak už jsem si vůbec nevěřila, jelikož jsem šla vlastně na řadu až úplně poslední, což pro mě bylo jako hodně, hodně stresující, jelikož jsem viděla všechny ty lidi přede mnou a viděla jsem, jak byli jako dobrý a co se jim povedlo a jak reagovali diváci. A teď jsem tam měla jít já a já jsem jako se svým výkonem byla spokojená, ale většinou je to tak, že ten člověk není spokojený zase jako natolik. Takže jsem si až tolik nevěřila, že bych to jako mohla vůbec vyhrát. No a teď právě přišlo na to první místo a já jsem to tak jako stála a oni to strašně jako prodlužovali, nebo já nevím, možná to bylo jenom v mojí hlavě, ten stres.
1: Rozumím.
0: Ale teď prostě vyhlásili to moje jméno a já jsem tomu nevěřila. Já jsem strašně jako emocionální člověk, takže já jsem se hned rozbrečela. Ta radost, jako strašná radost, ale nevěřila jsem tomu a vlastně doteď mám takový ty chvilky, jako, že si řeknu, nebyl to jenom sen, prostě fakt, jako by jsem to vyhrála.
1: Chápu, to jsou ale stále jenom začátky, ty jsi zmínila stres, jak s ním třeba pracuješ, máš už něco, co bys poradila, protože když je velký stres, mě třeba se začne třást hlas a tak dále, no a to jako u moderátora nebo u zpěvačky, to se úplně nehodí, že jo, tam musí být prostě od začátku v pohodě, co s tím?
0: No, já mám jako výhodu,

0: důvodu toho, že já když mám stres, tak to zase až tolik není slyšet na hlase. Ale u mě třeba, jelikož jsem dřív i recitovala, tak vždycky, když jsem stála před lidma, tady bylo třeba dobré na této soutěži, že jsem seděla za klavírem, ale mně se totiž strašně klepe noha. A zrovna se mi klepala teďkonc ta pravá, na kterou jsem vlastně, tu nohu jsem měla na pedále od toho klavíru, takže to bylo takový, že jsem si říkala, jestli to tam nějak bude slyšet, tak to je fakt hrozný. Mm-hmm. Ale upřímně já vlastně nemám žádnou radu, já jsem se toho stresu tak nějak se jako pomalu zbavuju, že dřív to bylo horší, že opravdu jsem měla stres, že to i na tom hlase bylo znát a teď už je to o hodně lepší, ale jediné, co bych asi tak poradila, tak vždycky před tím vystoupením nebo soutěží dělat něco jiného.
1: Hmm. No a to vítězství otevřelo ti to třeba i nějaký další možnosti, nebo?
0: Mně přijde, že vlastně od toho vítězství to jde všechno tak jako nahoru, že se mi jako daří jako líp, jak kdyby mě to tak jako posunulo prostě a automaticky mám víc kontaktů a víc možností, což je samozřejmě i třeba s akcemi, které budou, ale to pak určitě tam se bude řečeno. Ale takže ano, myslím si, že mě to jako dost posunulo vlastně ve všem, co se týče samozřejmě té hudby.
1: A co bys tedy poradila právě dětem a mladým lidem, kteří také přemýšlí o tom, že by se přihlásili do nějaké talentované soutěže, ať už regionální, anebo třeba superstar a tak dále. O tom si nepřemýšlela, nebo už je přihláška podaná?
0: Přemýšlela jsem o tom. Podaná přihláška není, ale samozřejmě o tom budu přemýšlet i dál, ale zatím se tam úplně nechystám.
1: A ta rada pro začínající?
0: Určitě to zkusit. Nebát se toho. Já jsem byla na několika soutěží, například u Kameliny Vltové. A ono ani není důležité jakoby vyhrát nebo postoupit, ale zkusit si to. Zkusit si vlastně zpívat před nějakým jako publikem, protože zpívat si doma v pokojíčku, tam není takovej stres. Není to třeba na mikrofon, nebo někde se teda dělá i, že to je s tím sluchátkem, jako třeba pak se právě zpívají i koncerty, takže určitě to jako je hlavně o té zkušenosti, takže určitě se to nebát zkusit, i když je ten stres.
1: Jasně, zkušenosti, to je to nejdůležitější. Tobě je příjemnější velké publikum anebo komornější koncert? A když už to začne, je to jedno vlastně.
0: No to ano, ale mně asi je jedno, jestli je to malé nebo velké publikum, ale pro mě třeba je nejhorší, když na to publiku vidím. To je pro mě asi úplně nejhorší. Já totiž, když jsem byla vlastně úplně poprvé na Boleslavsko hledat, ale na tom castingu, tak tam to bylo pro mě nejhorší. Tam sice byla vlastně jenom porota a pak ty známí, jako moji známí a těch soutěžících, ale já jsem na ně viděla, protože tam bylo světlo a teď jsem viděla ty reakce, ale díky bohu jsem seděla ještě jakoby stranou, protože jsem u toho hrála na klavír. Takže to bylo vlastně pro mě taková jediná záchrana, že jakoby jsem byla stranou. A potom vlastně na tom finále Boleslavsko hledá talent, tam už byla tma, takže jsem tolik vlastně neviděla, viděla jsem převážně jenom na tu porotu, která mi tak moc nevadila, ale tam bylo strašně moc lidí pro mě a bylo to strašně stresující, ale neviděla jsem na ně, takže dobrý.
1: No a tam vlastně vystupoval, nebo byl tam v porotě i také Pekař, byla tam Charlotte, moderoval to Solfrong, teď si nespomenu na jméno, všichni ho znají, to je jedno, Bachelor, že jo?
0: Ano.
1: Tak nějaké nové známosti, vzal si na tebe někdo třeba kontakt, třeba Pekař, hele, někdy si zaspíváme, je to super, nebo něco, nějaké zážitky z té soutěže prostě.
0: Tak zážitky z té soutěže jsou úžasný, protože celkově porota, všichni tam byli strašně příjemní, strašně vstřícní. Já jsem pak vlastně za nima i došla, potom až teda všichni mě kamarádi jako pustili konečně. A vlastně třeba i Pekař, tak mi řekl, kdyby cokoliv, tak ať mu prostě napíšu, že jakkoliv rád, hlavně rád poradí s čímkoliv, pokud teda samozřejmě bude moc a pokud bude vědět. Takže určitě nějaký kontakty tam jsou a jsem zvědavá, jestli náhodou třeba nebude nějaká spolupráce.
1: Bylo by to fajn, Pekař bude i na narozeninách Rádia MB v listopadu v Bezně, tak třeba můžeš přijet a nějakou píseň si tam s ním dát, třeba bychom to domluvili, třeba by to bylo zajímavé. Ty máš také vlastní píseň, nese název Ozvěny ticha. To je první tvůj song?
0: Ano,
1: Jak vznikal tedy?
0: Tak ten song jsem dostala vlastně k 18. narozeninám od rodiny. Celkově. A vznikalo to tak, že já jsem... To už jsem jakoby zmínila, že já co se týče textů, tak mě to nějak moc jako nešlo, hlavně dřív, teď už je to trošku lepší. Musela jsem se asi do toho jako víc dostat a nachytat ty zkušenosti.
1: No teď navíc ta umělá inteligence všude. Ne. No, nevyužíváš to vůbec, nebo ne, na text ty písně se to nehodí?
0: Jako většinou třeba jenom po úpravu, jako jestli to dává třeba smysl, jasně, ale jinak jako se napíše prostě text normálně z hlavy a pak, aby to dávalo třeba smysl.
1: A asi je i lepší vědět, že to je tvoje, prostě ano, to někdo napsal, ano, jasně, ano, chápu.
0: Určitě.
1: Mm-hmm. No a ten text napsala Alice.
0: Alice Škochová, což je manželka Ondry Škocha, což je bývalý, myslím, že baskytarista od Činasku.
1: Jasně, ty tady taky byli, ano, ano, ano. Potom měli kapelu svou, jasně.
0: Ten
1: jasně
0: mi to známe. Vlastně celý produkoval, mixoval, masteringoval, ani nevím, jak se tomu všemu říká. Mm-hmm. A vlastně můj vocal coach byla Eva Matějovská.
1: Mm-hmm. No tohle všechno už stojí samozřejmě nemálo peněz.
0: Ano.
1: Takže pomáhají i ty kačky ze soutěže Boleslavsko hledá talent, předpokládám. K růstu do té další kariéry, je to tak, je to důležitý,
0: ano,
1: asi.
0: Je to důležitý. Hmm.
1: Tak my si ten song vlastně teď poslechneme tady na Rádiu MB a pak bude náš rozhovor pokračovat. Tak si to vychutnejme. Tohle je Alien a Ozvěny ticha.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je na

0: Elien Ozvěny tichá na rádiu MB, tak Elí, další písně, další tvorba, na co se tedy můžeme těšit?
1: Tak teď spolupracuju s Davidem Ezeliou, Pavlem Houfkem a Lukášem Kuglerem na další mé písni, která bude asi ještě víc smutnější než tahle.
0: A ještě víc smutnější?
1: Ano.
0: Se těšíme na Rychlou konečně, ale dobře, povídej.
1: Rychlá přijde určitě
0: hned
1: taky.
0: Hned potom, dobře.
1: Ano, ano. Ta píseň bude o mém tátovi, který umřel, když mi bylo 6 let. A vlastně k té hudbě, od něho jsem vlastně dostala tu moji první kytaru a k té hudbě mě i vlastně s mojí mamkou tak nějak jako přivedli a namotivovali.
0: Tak to bude určitě krásná píseň, na tu se těšíme. Kdo tebe nejvíce podporuje právě v cestě za úspěchem?
1: Tak určitě je to rodina, přátelé a tak. Mamka s mojí ségrou, určitě ségra také zpívá, takže ta se v tom úplně jako vyžívá a vždycky, třeba když jsem byla právě na soutěži a zpívala jsem písničku znova od Kateřiny Marie Tichý, tak ona jí další 2 týdny zpívala také, takže musela strašně a jsem za to strašně ráda, že mě takhle podporuje. Ale asi největším mým podporovatelem nebo fanouškem je můj táta, s kterým teďkonc žijem. Jde o to, že on je hodně takový jako, co se týče těchto věcí, hodně jako emotivní. A třeba když jsme, vlastně máme karavan, takže jezdíme do kempu, tak on je schopný to třeba 10x zahrát za den, u toho sedět a jenom to poslouchat. A vždycky, když se ho mamka zeptá, proč to vlastně pouští pořád, tak on řekne, že se do toho potřebuje vžít, že to potřebuje jako zjistit vlastně, o čem to je ta píseň. Protože ta píseň vlastně ani není o konkrétním člověku, ta píseň je tak nějak vlastně, aby se každý v tom našel a aby ty pocity mohl si sám k nějakému člověku přiřadit.
0: Tak to je skvělý, když tě někdo takhle naplno podporuje. To jde potom samo. Ta kapela, ty jsi zmínila i to, že se vlastně tvoří kapela. Jaká by měla být, jaké těžké to je dneska sehnat všechny členy. Kolik by jich mělo být?
1: No
0: jak se budete jmenovat? To je otázka. No. Povídej.
1: To, jak se budeme jmenovat, to ještě upřímně moc nevíme. Já jsem si udělala takovou jako srandu, protože jsem původně vlastně začala jenom já, protože to byl můj nápad. A přišla jsem s tím za mojí kamarádkou, která hraje na kytaru, na akustickou a zpívá. Jestli by prostě se nechtěla přidat, že jako já nepotřebuji někoho, kdo prostě hraje úplně strašně moc bravůrně a tak, ale chci to jako i já dělat hlavně pro zábavu a pro ty zkušenosti. Takže jsme se do toho jako tak jako pustili a teď jsme jako si říkali, jak bychom se mohli jmenovat. A než najdeme i ty další členy a ona si udělala srandu, jelikož tam, kde bydlí, tak je DJ Šampáňo, tak jsme říkali, že se budeme jmenovat Skleníčky, což upřímně ještě nevím, to byla jenom taková sranda. Ale zatím teda jsme dohromady 4, dále tam je teda David Ezeoja, není to teda na 100%, to je klavírista.
0: Naprosto... Jedná se o smlouvě, dobře,
1: ano,
0: chápu.
1: Ano.
0: Chápu.
1: Naprosto úžasný klavírista, vlastně hraje jenom podle sluchu, což já teda naprosto obdivuju. A pak je tam kytaristka, která hraje na elektrickou kytaru, Tereza.
0: Tak uvidíme, no, kdyby to všechno tak nějak mohlo být hotové, si myslíš, kdyby ta kapela konečně mohla opravdu být pospolu?
1: Tak chtěla bych aspoň do konce prázdnin, aspoň my 4, aby to bylo tak nějak jako na 100% a dál teda hledáme toho bubeníka. No.
0: Tak uvidíme. No. Kdybys dnes mohla zpívat na jednom pódiu s kýmkoliv, s jakýmkoliv českým interpretem, tak kdo by to byl?
1: Nevím kde, ale asi bych chtěla s Kateřinou Marií Tichou.
0: Aha, tu jsi zmínila, tu tady máme taky moc rádi. Koho jinak jako obdivuješ právě ze zpěváků a nemusí to být úplně český tedy?
1: Já teda upřímně poslouchám převážně českou hudbu. Když už je to zahraniční, tak třeba Adele, od který jsem také zpívala na táboře dřív, 3 roky zpátky, jednu písničku. Ale... když je to teda z těch českých, tak je to například i Eva Farna, protože to je prostě člověk, který opravdu něco dokázal a myslím si, že na to může být pyšný. Jinak poslouchám i jako R&B songy a takhle, takže určitě Sofián nebo Ben Cristoval.
0: Rozumím. Tak mluvila jsi o zábavě, o zkušenostech, ale přesto chtěla by ses jednou živit právě hudbou?
1: Nevím. Asi ano, ale není to takový, jako že by to byla jediná cesta, kterou bych se chtěla živit.
0: A jinak je to směřování aktuálně podle toho, co studuješ, jaké?
1: Tak zatím teda bych, pokud odmaturuju, což snad ano, tak bych měla být učitelka v mateřské školce nebo asistentem pedagoga na základních školách. Mm-hmm. Dál bych ale chtěla jít na vysokou školu, nejspíš buď na psychologii nebo speciální pedagogiku.
0: No, všechno je moc hezký, všechno jsou to hezké cesty. Kde tě ale můžeme vidět na pódiu, protože o tom se právě dnes bavíme, jaké akce tě třeba v nejbližší době čekají?
1: Tak v nejbližší době to bude nejspíš akce města Mnichovo Hradiště na náměstí, mm-hmm. ale ještě není datum. Mm-hmm. Ale měla bych tam teda hrát právě s Davidem Ezaojou, který by mě měl teda doprovázet na klavír. Ale co je opravdu jasné, tak 10.9. budu vystupovat na kulturní akci města Mladá Boleslav, kde zaspívám asi dvě písničky, jenom tak jako do programu. A poté večer se přesunu do sboru Českých bratří, kde budu předskokankou se Zuzanou Bisovou, která je houslistka, a budeme předskokankou houslisty Jaroslava Svěceného.
0: Tak Eli, my moc děkujeme, že jsi dnes dorazila do studia, že jsme měli možnost tě potkat, protože regionální umělci, stejně jako celý region, to nás prostě zajímá, budeme tvou cestu nadále pozorně sledovat. Takže ještě jednou velký díky, dnešní rozhovor, krátký rozhovor končí. No a třeba někdy příště s celou kapelou, nebo ty sama, to jednou budeme se těšit na viděnou, naslyšenou.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A přejeme šťastnou cestu, protože víme, že ty za chvilku pojedeš na letiště a čeká tě dovolená nebo nějaký velký koncert, jak to máš?
1: Dovolená.
0: Mě krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
3: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
4: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
3: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
5: Rádio MB.
3: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Tadra ho koupil na rádiu MB a jeho píseň Samotář. Vojta byl také tady u nás ve studiu rádia MB. Rozhovor najdete v našem archívu a najdete tam také rozhovor s dnešním hostem a nás navštívila Alien, tedy Ela Folfrechtová, začínající zpěvačka a také klavíristka z Mladé Boleslavy. Záznam tedy už brzy v našem archívu.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Bousov Food Festival si můžete užít 25. července. Program bude připraven od 10 hodin ve volnočasovém areálu na školništi v Řízkách. Těšte se na herečku a moderátorku Markétu Hrubešovou. Dále kapely Akademix a Smečka a samozřejmě spoustu dobrého jídla.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: Moje barvy, tvoje jistota.
1: Hezké dopoledne, ode dneška vláda zrušila zastropování marže distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu. Ještě o víkendu se mohl benzín prodávat maximálně za 43 korun 41 haléřů za litr a nafta za 42 korun 13 haléřů za litr. Teď už je to opět na provozovatelích. V porovnání s pátkem se během dnešního rána a dopoledne tankovalo dráž na většině místech, ale nebylo to tak, že by nám to někdy nechávali třeba za 50 korun. Uvidíme tedy, jak to bude vypadat v Hormuzském průlivu, zda někdy bude kompletně zase a v pohodě průjezdný. Všichni si to přejeme, každopádně napětí v této oblasti nadále trvá a klíčová námořní tepna dosud není plně zprovozněná. My jsme Rádio MB, tady u nás všechno frčí nadále pěkně dál.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Nebyli jste, přátelé, někdy teď v lese, třeba poblíž Bělé pod Bezjezem a tak dále? No, milovníci houbaření za sebou mají náročné období. Lesy dlouho zely prázdnotou kvůli suchu a horkému počasí. Ačkoliv podmínky pro růst hub podle meteorologů nejsou příznivé, tak lidé z různých koutů republiky hlásí opak. V posledních dnech houbařské skupiny zaplnily nadšené příspěvky, že konečně rostou. Lidé se chlubí dokonce hřiby a domů z lesa nosí plné košíky. Tak se nám třeba pochlubte, písněte nám do chatu na našem webu, pokud jste taky něco našli. Jsme Rádio MB.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Mladoboleslavské rádio MB, možná, že už vám třeba doma neteče teplá voda. No jo, je tady letošní prázdninová odstávka, takže pokud patříte mezi odběratele společnosti Centrotherm, tak počítejte s odstávkou do 29. července. Budete si muset zajet někam k babičce na venkov třeba, nebo prostě ohřát vodu v hrnci, no. Aspoň trošku teplé to chce, já vím. Jsme rádio MB, další muzika letí, krásné pondělí vám přeju.
1: Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.
7: Posloucháš správně.

0: Ale pojďme se podívat na to, i jak bude zítra. Čekejme oblačno až zataženo, ojedinělé přeháňky asi tak na 30% území a měřit budeme 18 až 22 stupňů Celsia. Žádné tropy, prostě tento týden nebudou, nejvyšší teploty mezi 20 a 25 stupni, s tím počítejme až do víkendu.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si

0: ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. This one goes out to the one I love.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami.

0: A pouť už volá od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Za

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Akce Léto v parku se uskuteční 1. srpna v Bakově nad Jizerou. Program bude připraven v Komenského sadech. V 19 hodin vystoupí Brickstep a ve 20 hodin pak divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou uvede hru Za dveřmi kanceláří. Vstupenky se prodávají na www.divadlobakov.cz.
2: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Hezké pondělí, je čas na reportáž. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila 2404 padělků. Jejíž hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. Je to méně než ve stejném období loňského roku. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
1: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochranných známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Visa. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře. Tančí.

0: sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Špatný signál? My jsme všude.

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Nenechte si ujít anenskou pouť, která se uskuteční od 24. července do 26. července v Mnichově Hradišti. Na malé i velké čeká spousta zábavy. Těšte se na Luna Park, včetně K2, stánkový prodej, občerstvení, sladkosti, skákadla a trhy.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, máme krátce po 16. hodině. Přátelé, víte, co mají společného vůně trdelníku, cukrové vaty, zvuk řetízkového kolotoče a střelnice? Přesně tak, je to pouť. Pro spoustu z nás jsou poutě návratem do dětství. Stačilo pár drobných v kapse a člověk měl pocit, že mu patří celý svět. No a jedna taková pouť bude tento týden na Mladoboleslavsku. Můžete se těšit, vemte děti a pořádně si to užijte. Anenská pouť bude v Mnichově Hradišti. Kolotoče a další atrakce se v ulici v Lípách rozběhnou už ve čtvrtek a Luna Park tady můžete navštívit až do neděle. Ať už se letos na nějakou pouť chystáte nebo kolem ní projedete, jedno je jisté, ta jedinečná atmosféra prostě neomrzí. A my vám teď k ní přidáme i pořádnou porci skvělé muziky. Takže hezké pondělní odpoledne, je tu hodina s Romanem.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: Pražská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Pěkné pondělí, mistrovství světa je za námi, fotbalový fanoušek se ale rychle může přeorientovat na klubový fotbal. O víkendu startuje nový ročník šance ligy a už dnes se losovaly předkola evropských pohárů. Soupeře pro třetí předkolo ligy mistrů zná také Sparta. Jako nenasazená narazí na Lyon s Pavlem Šulcem, takže těžká práce. Právě v lize mistrů už čeká v základní skupině Slavia. Samozřejmě čeká i na los, na to ještě čas, sešívaní stále neví, koho potkají, ale Sparta se pokusí zdolat dva soupeře a také se do základní skupiny dostat. Uvidíme. No a zmíněné první kolo šance ligy nás čeká už tuto sobotu a také v neděli, takže malý odpočinek, chvilku je ta televize holky vaše, ale o víkendu je fotbal zpět.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Příjemné pondělí, doufám, že právě takového máte, že u vás vládne pohodička, kde rozhodně vládne, tak to je u Lukyho, který si v Turecku užívá zaslouženou dovolenou. Turecko i letos patří mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace Čechů, já bych řekl poměrce na výkon, právě Turecko je potom jasná volba, Tyrkisové moře, dlouhé písečné pláže, slunce téměř každý den a hotelové bufety, kde člověk neví, co ochutnat dřív. Tak zejména takhle to má Luky rád. Pokud třeba také letos vyrážíte do Turecka, přejeme krásnou dovču. Jestli zůstáváte doma, nevadí, letní pohodu vám budeme servírovat alespoň hudbou tady na Rádiu MB. No a vybírat jí bude v následujících minutách už David, já se s vámi loučím, David se také chystá na dovolenou, ale ještě je čas, stejně jako u mě. Mějte se krásně, těším se na vás zase zítra dopoledne.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Bousov Food Festival si můžete užít 25. července. Program bude připraven od 10 hodin ve volnočasovém areálu na školništi v Břízkách. Těšte se na herečku a moderátorku Markétu Hrubešovou. Dále kapely Akademix a Smečka a samozřejmě spoustu dobrého jídla.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Rádio MB vám dělá společnost i takhle při pondělku 20. července a já doufám, že za sebou máte úspěšný první pracovní den nového týdne. A pokud jste mezi těmi, kterým už běží dovolená, tak gratulujeme. Pro vás je dnes vlastně takový malý pátek. Mimochodem, dnešní den má i zajímavou historii. Právě 20. července 1969 udělal Neil Armstrong první krok na měsíci. Takže pokud máte pocit, že byl dnešek občas jako z jiné planety, nejste v tom sami. Ať už právě jedete domů, vyrážíte na dovolenou, anebo si jen tak užíváte letní podvečer, jsem rád, že jste si pustili Rádio MB. I v téhle hodině pro vás budu mít plno devadesátek, nějakou tu novinku, tak si to pojďme společně užít. Hezký den vám přeje David.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

zvědavej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Parádní poslech, tady je Rádio MB. No a já se teď ptám, kdy jste naposledy platili hotovostí? Já ji třeba nosím hodně. U mladší generace je odpověď často ani si nepamatuju. Mobil nebo chytré hodinky už dnes nahrazují peněženku a někteří lidé dokonce vyrazí z domu jen s telefonem v kapse. No a pak může přijít stánek se zmrzlinou, kde berou jen hotovost. No a člověk je, no není nikde, zjistí, že technologický pokrok má pořád jednoho silného soupeře. Cedulku pouze cash. Tady je Rádio MB.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, ajeje. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.
7: Jediné mladoboleslavské rádio.

Parádní pondělí s rádiem MB vám přeji. Tak pojďme na marketingové průzkumy, které ukazují zajímavou změnu. Lidé si čím dál častěji místo další věci kupují zážitky. Koncert, výlet, festival, anebo třeba společnou večeři. Vzpomínky totiž většinou vydrží déle než nový hrnek nebo další tričko. I když, zkuste si po koncertě uvařit ranní kávu ze vzpomínky, to zatím ještě úplně nefunguje. Nám se blíží 18. hodina, já se loučím a přihlásím se opět zítra ve stejném čase. Mějte se krásně. Radio MB. Radio MB.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock Festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Fenny, Checkmate, Syndrom, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock Festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 6 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB.

0: 20 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memorial Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si i

0: Město Dole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: 21 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.
7: Rádio MB.
6: Kde končí signál,
8: my začínáme.
9: Hey, this is...

Rádio MB.

hodím hudbu, popřu svý ego, jen kvůli nám dvou, jen pro naše teplo. Pro to, co bylo, pro to, co bude. Co žili jsme léta, teď nenechám mladém. Možná, že budu ten dobrý táta, co jsem si vždycky přál tak být. Možná, že

jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak